jsme se někam projet. Hey. Myslela, že jí chci, řekl jsem jí sem jenom poet. Hledala u mě cit, ale našla jenom bolest. Dokonalý vtip a stejně by to byl dojem. A tak běžíme pryč, tak jako divoký koně.

0: Radio Spin.
1: Yes, tohle je poslední stopa. For real, for real. Yeah. Let's go move. Let's go move. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a vibe, dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a vibe, dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a vibe, dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a vibe, dneska mám hru on lock jako Central.

0: Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDMA, dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDMA, dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDMA, dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDMA, dneska mám hru on lock jako Central. Smoke.
1: Radio Spin.

0: Rádio Scéna. Nejvíc rapu v republice.
1: Off-season. Gang, gang, huh? Off-season. Casanova Labello, TK27. Pusí ten na track, more zjistíš, co je heaven. Ej, ej, ej, Casanova Bulhar. Off-season, můj program, huh?

0: popojedem dál, tohle je Spin 962.
1: Československá scéna. Rádio Spin.
2: Čavu.

0: Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Tinnitus, Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad.

čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi, dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich. Čau, tady neklid, trochu ti nervy přetekly, makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi. Sám si klečím na krku.

světě budu omezenou dobu. Máme zhruba 30 tisíc dnů. Už budu v půlce, furt jedu na full. Tolik času jen pro pěnu snů. Hoří mi duma, já miluju neklid. Miluju zápřah, miluju práci. A stejnou měrou chci zabít tu jinýrs. Bejt jen táta, bejt tu pro ní. Křečovitě svírám soudnost. Co když to nebude furt dost? Co když to nebude stáčit někdy? Vím, vole, co mám jít sakra přednost. Nikdy to nebudu stíhat. Za krkem mi sedí síha. Šeptá mi do ucha, že je to málo.

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která by chtěla číst. Tvý krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči prostě

0: víš, mám jedno.
1: Vidím, že máš smutný oči, nechceš něco po mně náhodou, tak nečekej, až ti slzy zmočím.

0: Zaželezilo-li se železo? Či nezaželezilo-li se železo?
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili být, i tak si hrajou na beef. I když jsou to blbečci,

Yeah, I got some of those. You get me, Jamie?

0: něco jiného, prosím, spíme.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.

Radio Spin Death Dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

0: Fajn rádio.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce. Nově to vysíláme na 90 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin. Rádio

0: Přeju ti pohodový večer, máme tady první červencový pátek, od mikrofonu tě zdraví Jirka, no a my už tak můžeme odstartovat další kolo československý hitparády Spin Fresh Hits. Hezký večer! A samozřejmě i dneska zdravím všechny opozdělce, kteří poslouchají reprízu, která tu běží pravidelně každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer. Každý týden tady 15 nejúspěšnějších singlů z éteru Rádia Spin soupeří o tvojí přízeň v největší repový hitparádě Spin Fresh Hits. O výsledcích nerozhoduje nic jiného než hlasy, který vy spineři rozdáváte svým oblíbencům, a to na našem webu radiospin.cz. K dispozici máte každý až 3 hlasy denně, který můžete libovolně rozdělit, a nebo je naopak všechny věnovat jenom svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, a můžete tak učinit vždycky od soboty do čtvrtka. Každý týden se taky kartama snaží zamíchat 2 novinky a ani dneska tomu nebude jinak. Samozřejmě, když ale 2 tracky přibudou, 2 musí logicky z kola ven. A na ty se podíváme právě teď. Finish him. Loučíme se Smekem a jeho trackem Warriors, kde je i britský MC Brucey. Velký banger, mě osobně tyhle spojení různých jazyků s češtinou na trcích baví moc. Je to track z desky Smek One, kde se objevilo víc zahraničních hostů. Dneska už ale track Warriors v hitparádě bohužel končí.
1: Od jak živá, jenom pravidla, manipulace za plavy zla, utekle má našo svý pravý, já teďko to miluju, amen.
0: No a rozloučíme se i s dvojicí Viktor Kal a Juli Koli. Měli jsme tady jejich takovou zpívanou záležitost 2 Red Bully. No a nedávno Viktor Kal oznámil, že se přestěhoval do Brna, kde bude dál tvořit. Tak si říkám, budeme tady mít dalšího člena rychlejch kluků? To se asi musíme nechat překvapit. Nicméně s trackem 2 Red Bully se dneska taky loučíme. No a můžeme se na to rovnou vrhnout. Začneme 13. místem. Tady se stále drží Rook, který letos vydal desku Čaj o 5. ráno. Oficiálně jeho první solo deska, ale je to už rapovej matador tady na naší scéně. My tu z tohohle alba máme track Než to bylo cool, svižná pecka se super beatem. Tak dávej volume doprava a jdeme na to.
2: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 13.

pánové, byl bych moc rád, kdybyste si všichni vyndali hlavu z cizí zadnice. Chápu tradice, ale ta podobnost už je velice nudná a nezná hranice. V oblečení, v muzice, kde jsou grázlové ze zadní lavice? Propadám panice, holky chtějí panice. A nebo ne? Je tu někdo, kdo má názor?

0: na Spin Fresh Hits.
1: Na 12. místě je track Halo tady Prago od Pragoholika. Je to věc z jeho nový desky, která bude snad už brzy vycházet. Doporučuji poslechnout si Spin Talk s Pragoholikem. Najdeš to na našem YouTube a taky Spotify. Pragoholik je mega sympatiák a je to hodně zajímavý povídání. Teď už 11. Tady je tenhle týden Maniak s trackem Vítězný oblouk. Track z deluxe verze alba Stream Tape, kterou Maniak celou tvořil live. Opravdu ojedinělej projekt tady na naší scéně. Super taky vlastně pro všechny, co sami chtějí tvořit hudbu, protože je to opravdu detailní pohled na celou tvorbu, tak to pro někoho může být takovej podrobnej návod.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 11.

0: Desátý místo, tady je PTK s trackem Kenpachi a Yachiru s Karakoram DLC. Zakončení etapy Karakoram, nejúspěšnější deska od PTKčka, co se čísel týče. Taky tu dostáváme spoustu odkazů na videohry, anime, samotný klip k tomuhle tracku vypadá jak z nějaký gamesky. No a já jsem zvědavej, kdy se od PTKčka dočkáme nějakých dalších věcí.
1: Hitparáda s Pure Fresh Hits. Novinka.
0: No a nadešel čas taky na dnešní první novinku. Ta je od Iza a Ektora, je to track A mám rád z desky Exit u palice, která boří jeden rekord v poslechovosti za druhým. Není se čemu divit, je plná bangrů, no a třeba právě tady track A mám rád, super záležitost s takovým latino beatem a Ektor společně s Izem do toho dávají opravdu brutální bars. Takže jedeme rovnou na to, první dnešní novinka A mám rád.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. No.

0: Hit. Na devítce je tenhle týden Killin a Nobody Listen, kteří při příležitosti letošního mistrovství světa ve fotbale vydali song pro našeho kapitána a je to track Krejčí, který si právě teď slyšel. Češi na mistrovství bohužel moc nezaváleli, ale aspoň nám tady zbyla tahle pecka. Osmička, tady je Řezník s trackem Poslední exekuce, je to vlastně soundtrack k jeho hře Život není krásný, Poslední exekuce. Hra samotná je sice pro otrlejší povahy, ale rozhodně stojí za to si ji zahrát, zejména pro vás všechny, kteří máte rádi adventury, bude to něco pro vás. Velký obdiv taky pro Řezníka, jak všechny ty projekty prostě dotahuje do konce, ať už je to hudba, filmy nebo právě videohry. Zkrátka velký klobouk dolů. Jdeme si to užít. Ještě než to tam ale dám, tak připomenu, že do hitparády Spin Fresh Hits můžeš hlasovat na našem webu Rádia Spin v kolonce Spin Fresh Hits. Každý tam má k dispozici 3 hlasy denně, který rozdáváš vždycky od sobotního do čtvrtečního odpoledne. Premiérový kolo ladíš každý pátek od 5, no a reprízu si můžeš dát každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer tady na Rádiu Spin.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 8.

0: Hit. Sedmý místo, tady je Iron Cup s trackem Rich Girl, česko-anglická věc. Je to track ze společného projektu Kappa a DJ Snakea a objevil se tady taky Cakebone. Za mě opravdu povedená pecka.
1: Hitparáda z Pure Fresh Hits. Novinka.
0: No a máme tady taky druhou dnešní novinku, ta je od Smeka, další věc z jeho nový desky. Tentokrát je to track Hardest, jehož název mluví sám za sebe. Opravdu brutální skill na majku, to se Smekovi prostě nedá upřít. A tenhle track někde na party naživo, úplně si dokážu představit, jaký fire to bude. Takže si to jdeme rovnou vychutnat v éteru, druhá novinka Hardest.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.

10. Na šestém místě máme novinku z minula a je to track od Vesny, Já si tě brát nebudu. Vesna tak jako vstoupila do širšího povědomí díky Eurovizi, dávají folkloru moderní kabátek a tady na tom tracku se spojili s Benem Kristovao, což je docela nečekaný spojení, no ale my tady díky tomu Bena slyšíme zase v jiný poloze, než ho známe normálně. Pětka, tady je Filip Konvalinka a DJ Fate s trackem Co se děje, track z desky Dvě mouchy jednou ranou, deska plná boombepovýho soundu, za mě se to opravdu povedlo a všichni milovníci oldschoolu z toho museli být prostě nadšený. Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 5.

0: cestovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil brat. Bla, bla, bla, bla, bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Co se děje?
1: Bla, bla, bla, bla, bla.
0: Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.
1: Bla, bla, bla, bla, bla.
0: Co se rupa děje?
1: Co se děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla.
0: Nech mě dělat mojí věc a radši už drž hubu.

0: hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: i dost nečekaných hostů, jako třeba Janek Ledecký. Teď už bronzová pozice. Tady je track Kapitál od Robina Zúta, první single po jeho desce Majitel. Hodně chytlavý refrén. Už jsem dokonce měl možnost tenhle track slyšet live a fungovalo to s crowdem naprosto skvěle. Od minula se tenhle track propadá ze zlatý příčky.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 3.

0: Pozice, tady jsou Prago Union s trackem Hledá se Rým, track z jubilejní 10. desky Nekorektum. Je tu na featu taky Paulie Garant, který několikrát v trecích zmínil, že Kato byl jeho velkou inspirací, když sám začínal rapovat, takže slyšet je teď na jednom tracku je opravdu silný moment. No a teď už vítěz, tím se stává Izomandias s trackem Milujou mě nenávidět z desky Exit u palice. Odkazy na legendárního spalovače mrtvol a to jak v samotném videoklipu, tak taky v tracku. Takže já gratuluju, užij si dnešní vítězný track, hlasuj do hitparády na webu radiospin.cz a slyšíme se zase příště. Jirka, Radio Spin, peace!
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo první.
2: Milujou mě nenávidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet, super.

0: Dobré dopo, posloucháš Radio Spin i dneska v sobotu 4. července. Od Majku tě zdraví Krištof a svátek má Prokop. Těch je podle internetu něco málo na 1000, takže popřej tomu jednomu, který ho znáš. No a nás čeká hudební víkend s panem Hubeným Sýnem alias Eminemem. Mrkneme taky na nějaký novinky, třeba na to, jakou Mary Jane Watson si ulovil Spider-Man Tobey Maguire, to se možná budeš divit. Songy na přání nebudou chybět, můžeš si o ně říct třeba v naší apce, tak si to pojďme užít. Nový den, nové dobrodružství. Teda hnedka po počasí, samozřejmě. Takže na většině území máme průměrnou teplotu zhruba 17 stupňů Celsia, na většině území máme taky oblačno a nebo polojasno, přičemž ty dnešní denní maxima vystoupají zhruba někam na 23 stupňů. To je celkem fér. Spin Radio.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

0: restaurace Jemenko. 10.7. se na vás těšíme v Brně v Bajt Kebabu. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Rádio Spin je jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: Máte prvního člověka, který se nám dovolal, a to je Petra. Petro, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj, tak co to bude, co si zahrajem?
1: No, to Tupeka.
0: Dáme si něco od Tupeka. A nechali jste to na mě, že?
1: No, jasně.
0: Tak já vám tam pošlu moji oblíbenou, jmenuje se Ghetto Gospel, tak doufám, že potěším. No a komu
1: tak
0: to pošlete
1: vy? Dobrá. Jo, já se to nechám zahrát speciálně pro sebe, protože jsem měla 2.7. narozeniny.
0: Hezky, tak to všechno nej.
1: A ještě ke všemu kulatý.
0: Hezky, tak to dvakrát všechno nej.
1: A asi dobou říkaj kolik, protože už je to hodně.
0: Prosím tě, tak jako 30, co to je za věk?
1: Ne, 40 už.
0: No a ty jsi to řekla, ale to jsi neměla propalovat, že jo? Teď to mě úplně
1: ne, ne, ještě je to dobrý, až bude 50, tak to bude horší.
0: Náhodou, nejlepší leta. Dobrá, díky moc, Petro, že jsi zavolala a Get to Gospel letí tobě i tak to dodatečně na doskám. Tak ještě jednou všechno nej.
1: Tak jo.
0: Měj se, ahoj.
1: Ahoj.

0: Kato z Praga Union a Bacha, posloucháš Rádio Spin.
1: Československá scéna Rádio Spin.
2: Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Tinnitus, Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad.

Si stop, čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi. Dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich. Čau, tady neklid, trochu ti nervy přepekly. Makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi. Sám si klečím na k***.

Bejt jen táta, bejt tu pro ní. Křečovitě svírám soudnost. Co když to nebude furt dost? Co když to nebude stáčit někdy? Vím, vole, co mám mít za krcednost. Nikdy to nebudu stíhat. Za krkem mi sedí síha. Šeptám mi do ucha, že je to má.

Hladíš Radio Spin s Krištofem, ale hlavně s Eminemem, kterýho tu dneska probíráme, alias Marshall Mathersem, alias Slimem Shadym. To je týpek, který vyrůstal v Detroitu a ta jeho cesta na vrchol nebyla úplně jednoduchá, protože vyrůstal v chudobě, zažil si šikanu, nestabilní rodinný zázemí, ale tohle všechno se mu zúročilo na začátku milénia, kdy ho objevil Dr. Dre a díky tomu pak prodal stovky milionů nahrávek, získal 15 cen Grammy a dokonce i jednoho Oscara. My si tu od něj na začátek dáme dva tracky. První bude Houdini, který nám připomene Eminema právě z přelomu tisíciletí, ačkoliv ten song samotný vyšel v roce 2024. On se tam teda symbolicky vrací k tomu svýmu starýmu já a jde to dobře vidět i v klipu, kde stojí Eminem a Slim Shady proti sobě a trochu se tam beefujou. Zároveň to byla ochutnávka z jeho alba The Death of Slim Shady a fandové to tehdy brali jako návrat ke klasickému, tomu správnému, provokativnímu Eminemovi. Druhý song má název Fuck a upřímně o tomhle songu se špatně mluví, protože jde asi o nejvulgárnější a nejabsurdnější skladbu, kterou Eminem kdy vydal. On teda později vysvětlil, že vznikla v období jeho největší závislosti na lécích a s tím jeho typickým humorem potom dodal, že je to vlastně jeho nejlepší skladba vůbec, takže, no, nevím, posouzení

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin, co se regionu týče, tak ty jsou relativně fresh. Jedinou bouračku tady vidím ve Slaném na ulici Ouvalova, ale ty dálnice, ty nám to trošku kazí. Lehký zdržení můžeš očekávat na D1 na 321. kilometru ve směru Ostrava, tam to bude asi na 6 minut. Klasicky taky na D1 před Brnem, 5 minut i tam. No a o kus dál na D1 při příjezdu do Prahy u Strančic mi to hlásí dokonce 20 minut zdržení. Kreše jsou potom hlášený na D1 na 228. kilometru ve směru Brno a jeden tu vidím taky na D5 na 30. kilometru směr Praha. Co se samotný Prahy týče, ta je poměrně v klidu. Jediná bouračka je hlášená na ulici Českobrodská u Počernického rybníka.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin.

0: Rádiu Spin.
1: Jdeme si dát další písničku na přání. Tahleta poletí od Michala a vybral nám tady PSHčka a jejich song Znova. Takže Michale, komu že to bude?
2: Mně do auta a asi všem spinnerům, ať jim to dneska uteče.
1: Přesně. Hlavně teda především tobě do auta, ať máš lepší den, chlape, PSHčka ti tam letí. No a pro všechny ostatní číslo 210 32 30 30, protože další hoďku tady máme dvě volný místečka, kde si můžeme zahrát něco pěkného na přání.
0: Ladíš Rádio Spin
3: a komunikátor s Krištofem.

0: Ladíš Radio Spin s Krištofem a teď mám pro vás jednu zprávu, která mě upřímně celkem zaskočila. Tobey Maguire, známý jako ten Origo Spider-Man z Sama Raimiho trilogie, byl viděn po boku jedný reperky. Ale já jsem si říkal, že tohleto si úplně říká o zprávy jako od J. Jonah Jamesona z Daily Bugle. Já doufám, že jste viděli Spider-Mana jedničku, protože takhle nějak by to ten J. Jonah Jameson, ten moderátor, tam hlásil.
1: Mimořádné vydání bulváru. Pozor, Spider-Man je zpátky v akci. Tedy skoro. Tobey Maguire byl přistižen na luxusní white party v Hamptons po boku reperky Ice Spice. Máme tu snad nový hollywoodský pár? Důkazy. Pár fotek, na kterých stojí blízko sebe a jeden záběr, který vypadá, jako by si snad dávali pusu. Jenže brzda. Tábor Ice Spice okamžitě hlásí. Žádná romance, žádný tajný rande. Prý si jenom povídali a střídali se o vape. Internet ale samozřejmě jede svoje a už počítá svatbu, rozchod i společný děti. Takže dokud se sami neozvou, berme to prosím s rezervou. Ale uznejte, kdykoliv se objeví Spider-Man, titulky se píšou skoro sami.
0: Pojďme si odpočinout od tohoto James Jonah Jonesona a toho hlášení o Spider-Manovi, protože si dáme počasí, no a to vypadá celkem příjemně. Na většině území máme průměrnou teplotu zhruba 18 stupňů Celsia, na většině území máme taky oblačno nebo polojasno, no a ty dnešní maxima se vystoupají někam zhruba ke 23 stupňům, takže myslím, že úplně fér počasí. Rovnou i časomíra, máme 9.54, to je přesný čas na Radio Spin. Já.

aplikace. Jak zaznělo, jdeme dát i prostor naší mobilní apce, kam napsal třeba Miky, který píše: Zdarec Krištofe, zahraješ mi prosím něco od Payna, jestli ho tam máte, nechám to na tobě, začal jsem ho reálně poslouchat včera, tak si chci rozšířit znalosti, pošlu to hlavně tobě a všem spinnerům, čau. Miky, mě těší, že si chceš rozšířit znalosti o hudbě přímo u mě, každopádně já jsem ti od Payna vybral asi můj oblíbenější track a myslím, že to je nejlepší track jako na úvod k Paynovi, jmenuje se Jiná vlna a obsahuje všechno, co Payne ve své tvorbě dělá, takže posílám jak to tobě, tak všem ostatním.

Ladíš hudební víkend na rádiu Spin, no a tento víkend tady probíráme Eminema a mně vždycky přišlo, že Eminem v sobě dlouhodobě střídá takový dva póly, tu pravou, technickou, rapovou, řekněme exhibici a na druhé straně tu čistou zábavu. Já vám dám důkaz v zápětí, protože tu máme legendární song Godzilla z roku 2020 na featu Juice WRLD a to je přesně ten Eminem, který si jde jenom dokázat, že to pořád umí líp než všichni ostatní. Tam je potřeba si zdůraznit ten hlavní moment, tu Eminemovu sloku, kdy přepne do brutálně rychlý flow, asi jenom proto, aby poflexil, protože je to fakt super. No a já jsem si schválně našel, kolik tam toho zandá. Tak bacha, v nejrychlejší části třetího toho verše Eminem nasype cca 229 slov za zhruba 30 sekund, což odpovídá přibližně 11,3 slabikám za sekundu. To je crazy. Takhle rychle diktoval asi jenom náš dějepisář na základce. Druhý song se jmenuje Shake That z roku 2006, na featu je Nate Dogg a to je zase úplně opačný svět. Žádný extrémní technický exibice, ale jednoduchý beat, pořádný G-funk a Nate Dogg, který to celý mění v noční klubovou hymnu. Eminem tady potom jede víc party personu a ten text je schválně lehký, drze, je stavěný na energii. Prostě zkrátka jednoduše, je to track, který má jediný cíl, rozjet klub a nenechat ho vychladnout. Tak doufám, že to rozjede i vás takhle dopoledne.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin, co se regionu týče, tak bouračku tu vidím v Rychnově nad Kněžnou na ulici Dobrovského, v Karlových Varech na ulici Frimlova a jednu taky v Chebu, pokud se nepletu, ale to je dálnice, takže se posuneme na dálnice. Stojí D1 za Brnem u Rousínova, momentálně mi to hlásí asi hodinovou kolonu. Potom to stojí taky před Brnem na 181. kilometru směr Brno, tam to bude asi na 20 minut, no a crash potom můžeš čekat na D8 na 24. kilometru směr Praha a právě u Chebu na D6 na kilometru 132, tam je to něco vážnějšího, takže opatrně. No a co se Prahy týče, tak ta je poměrně v klidu. Jediná bouračka je hlášená na ulici Českobrodská u Počernického rybníka.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusťte něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

nebyl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili být, i tak si hrajou na beef. I když jsou to blbečci,

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Podle tebe. A hrát budeme podle Janíka, pokud se nepletu, který mi tady poslal voicovku.
1: Ahoj Janík. Já prosím tě, jsme ji tam zasekli v čase od Tektora, děkuju, ahoj.
0: Na, Janíku, není za co, ale bohužel to nemám od Tektora zaseklý v čase, každopádně pustím ti ze stejného alba song King Kong, tak doufám, že tě potěším aspoň tou. No a kdyby si aspoň ty chtěl něco zahrát, tak 210 32 30 30 číslo je otevřený, stejně tak naše mobilní apka, kam můžeš poslat voiceovku třeba jako tady Janík.

My má tohy na frontě roku 45.

Pin ve tvých uších, Krištof na majku a jdem se podívat na pokračování kariéry Sheenova alter ega Buka. Protože po vydání úspěšného alba Já, mé druhé já a Kristýna se Buka ozývá znovu, ale ne s albem, ani ne se singlem, ale rovnou posílá diss track s názvem Ryšavý. Dáme si malou ukázku.

Bohužel z toho asi nebude teda takový halo jako u disu Huga Toxa a OGho Páva, protože není to žádná extra seriózní věc, co si budem. Viktor Šín totiž čas od času streamuje živě a poslední dobou nejde solo streamy, ale přidává se k československý partě, kdy hrajou hry na YouTubeku, teda hrajou hry na streamu, takhle, a na YouTubeku je potom celkem funny kompilace toho, jak Viktor chytá nervy u stříleček. No a tenhle dis poslal na svého kamaráda, youtubera a streamera Dukloka. No a ten to nenechal jenom tak a dokonce mu to oplatil. Tady další malá ukázka.

0: No, jako za mě upřímně tým Buka, ale ten Duklok taky solidně doručil, není to špatný. Oba ty distriky jsou na YouTube, můžeš se je dát celý délce. No a já doufám, že třeba kluci se spojí, zahodí ty spory a že hodí nějaký kola třeba na albu a že to tady potom na spinu budeme hrát. Jdem se ještě v rychlosti mrknout na to, co nám tady hlásí počasí. To vypadá celkem příjemně. Po celé České republice průměrná teplota 20 stupňů Celsia. Na většině území máme skoro zataženo nebo oblačno. No a co se těch denních maxim týče, tak už to moc výš nepůjde. Vypadá to, že maximálka bude takových 25 stupňů a to jenom v Jihomoravském kraji. Na většině území bude většinou kolem 22 stupňů.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky méně náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí?

teď mířím ze štrosu do bajku a uvědomil jsem si, že to nejdůležitější na světě je kalba, potom je kalba a tou poslední věcí je kalba.

0: Spin. Jdeme si dát další písničku na přání, no a tahle ta písnička na přání poletí přímo za Zdeňkem, který mi tady poslal Vojtěchu do naší apky.
1: No zdravím, čau, zdravím všechny spíňáky, pusťte tam pro Zdendu na přání Black Eyed Peas, to je jedno jako, díky, čau.
0: Taky díky, čau. Hele Zdeňku, když se řekne Black Eyed Peas, tak první, co já slyším v hlavě je Let's get it started, yeah. Takže to jsem ti tam hodil, Black Eyed Peas, Let's get it started, poletí to přímo tobě do uší. No a kdyby si ty chtěl zahrát něco, tak 210 32 30 30 číslo je otevřený, stejně tak naše mobilní apka, kam můžeš posílat voiceovky.

0: Hudební víkend ve tvých uší na rádiu Spin s tebou je Krištof, no a taky Edinem, o kterého si dáme dvě písničky. První bude Drop the World a tu bych popsal jako, že se emoční chaos Lila Wayna potkal s Eminemem v jeho plný rychlosti, protože Wayne tuhle tu písničku drží v takovým těžkým, rezignovaným tónu, zatímco ten Eminem tam prostě nalítne, vezme ten vers a je to jako kdybyste najednou otočili tlačítko volume na 120%. Zajímavý je, že Eminem tady původně nahrál svůj part jenom jako takovou reakci na to, že ho Wayne chtěl na krátký feature. Byla to fakt jako kraťučká věc a Wayneovi se to tak líbilo, že z toho nakonec vzniknul tenhle ten track. No a jako druhou songu si dáme Revenge, ta je od Pink a Eminem je na featu a celý to stojí na takovým lehce sarkastickým vztahovým příběhu, kdy Pink drží hlavní linku a Eminem jí tam do toho občas skočí, občas to trošku otočí do ironie nebo přidá nějaký komentář, který to posune zase o významový level vedle, bych řekl. Prostě typický Eminem.
1: Ještě více Eminema. Ještě více Eminema. Víkend s Eminemem na rádiu Spin.

0: Zkusám něco jiného, prosím, spíme.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spéry, nejvíc rapu v republice.
3: Vracím se zpátky k nám.

0: Rychlá doprava na Rádio Spin, co se regionu týče, tak bouračky jsou hlášený ve Valašském Meziříčí na ulici Masarykova nebo v Táboře na ulici Jihlavská směrem na Pelhřimov. Co se dálnic týče, tak stojí D1 za Brnem u Rousínova, momentálně mi to hlásí asi hodinovou kolonu. Stejně tak stojí D1 i před Brnem, tam si počkáš 20 minut a ještě jednou D1 do třetice všeho špatného, tentokrát před Prahou u Strančic, kde si počkáš 20 minut. Poslední kolonu na dálnicích si vystojíš na D8 na 34. kilometru směr Praha, tam to bude dohromady asi na půl hodiny. No a co se samotný Prahy týče, ta je úplně fresh, bez větší zdržovačky anebo bouračky.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Rádio Spin.

0: podle tebe. Jdeme si dát další písničku na přání, no a já jsem rád, protože dneska to hodně necháváte na mě, stejně jako třeba tady Petr.
1: Zahraje Michailová, ale to je jedno.
0: Je to jedno, tak jsem to tady trošku prošmejdil a našel jsem věc, kterou jsem celkem dlouho neslyšel. Michailov na featu je Separ, song se jmenuje Pac-Man, tak doufám, že ti tím udělám radost.

0: hledal jsem rádio v kupce rádií a nějak jsem našel Spin a tak dále. Každopádně posloucháš Rádio Spin, máme tu sobotu 4. července, svátek má Prokop, takže pokud nějakýho znáš, tak mu určitě popřej. No a pojďme se mrknout na Afterwork on Tour Summer Affair, který přichází zase po roce a vyjíždí reálně po celé republice. Když se tak dívám na tu mapku, na zastávky, tak tu vidím Litoměřice, Brno, Ostravu, Příbram, Karlovy Vary, Prahu, Hradec, je toho prostě halda. Dohromady je to 13 zastávek ve městech, na zahrádkách, u vody, na promenádách, prostě parádní letní pohodička. No a lákají nás na skvělou hudbu, úžasnou atmosféru, vynikající jídlo. Každá zastávka prostě bude mít něco special. Co se té hudby týče, tak těšit se můžeš na Majka Trafika, na Oriona, Robota, Noára. Startuje to 24. července a je tam toho zkrátka spousta. Tak na to mrkni na webu Rádia Spin. Na co se mrkneme my, tak bude ještě počasí, to je celkem příjemný. Po celé České republice průměrná teplota 20 stupňů Celsia, na většině území máme oblačno nebo skoro zataženo, prostě takový správný vlahý léto. No a ty denní maxima vyšplhají se zhruba na 22 stupňů. Jediný, co mi tady trošku kazí průměr, tak je Jihomoravský kraj, kde by se to mělo vyšplhat až na 26 stupňů.
1: Spin Radio.
2: Dámy a pánové, Afterwork on Tour je koncert.

0: jsme Rádio Spin.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: a Jirka Vlach. Od pondělí do pátku od jednýho odpoledne.
1: Za 5 minut máme pravý poledne. 12 hodin na Radio Spin.
0: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin. Komunikátor na rádiu Spin. Jdeme si dát další písničku na přání, která tentokrát poletí za baru, která úplně nevěděla, jak se ta písnička jmenuje, ale nějak jsme na to přišli.
1: Já nevím, jak se ta písnička jmenuje, D a G na celém tričku.
0: To byla nápověda.
1: Ale nádebný gáč. Poslala bych to mimo muži v práci, musí makat. Tak ať mu to utíká, ať je brzo doma.
0: Jo, vybrali jsme tady písničku od Katany, skvělá věc. Baru, neboj, prostě my tady na to máme čuch, jak mladáš hádanku, my ji uhodnem. Každopádně já jsem u Baru sundoval, jestli to D a G ve spojitosti s jejím mužem náhodou není nějaká podprahová zpráva. Ujistila mě, že ne, že svého muže miluje, což je super. A zase to jenom ukazuje, jak moc nerozumím vztahu. Možná proto jsem single. Každopádně jdeme si dát Katanu všední den. Kdyby si ty chtěl něco zahrát, mám tu poslední volný místečko před koncem hoďky, tak můžeš zavolat na 210 32 30 30 a nebo mi poslat voiceovku do apky a já tě vyberu.

Centričku, znamená debilní gáčo. Nábehnu ti do bytu, pustím ti minový album. Jestli zní to už ni fan, budeš navždycky můj kámoš. Pusti to na maximum, postaví se ti.

na tvojím tričku znamená debilní gáčo. Náběhnu ti do bytu, pustím ti mý nový album. Jestli zní to na štipáku, budeš na vždycky můj kámoš. Pusti to na maximum, postaví se

tomhletom hudebním víkendu, který dokonce bude prodloužený, protože pondělí máme státní svátek, na to nezapomeňme, si budeme dávat každou hoďku Eminema, a to hnedka dvakrát. No a já už s váma stihnu jenom jednu dvojitou porci, než to převezme Zuzka. Jako první track si dáme Houdini z roku 24 a to je track, který prostě působí jako návrat do doby, kdy Eminem vědomě balancoval mezi nějakou provokací a popovým hitem. Ten track prostě staví na tý silný nostalgii, odkazuje na Without Me, Eminemův asi jeden z nejznámějších bangrů, pracuje s hravým, takovým skoro kartoonovým beatem a Eminem tu znovu vytahuje Slima Shadyho jakožto postavu, která mizí a vrací se přesně jako kouzelník Houdini. No a zajímavý na tom taky je, že píseň obsahuje sample songy Abracadabra od Steva Millera. No a byla koncipovaná jako takovej symbolický most mezi starým a novým Eminemem v rámci alba The Death of Slim Shady. Jako druhou songu si tady dáme How Come, to je naopak mnohem syrovější a osobnější moment z jeho Detroit rap crew éry. D12, to byla taková rapová skupina z Detroitu, kterou se Eminem snažil proslavit a byl asi nejznámějším členem. Vedle něj potom tvořili třeba Proof, Bizarre nebo Con Artist. No a v samotném tracku Eminem není v roli žádného superstáru, ale spíš člena party, který ventiluje nějaký napětí uvnitř skupiny. Má to takový konverzační tón, atmosféru, střídají se tam výčitky, frustrace, prostě celý to působí jako reálný moment vnitřního konfliktu skupiny.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin, co se regionu týče, tak bouračky jsou hlášený v Táboře na ulici Jihlavská a v Bílině na ulici Bílinská. Dálnice, ty jsou horší, hlavně teda D1. D1 stojí za Brnem u Rousínova, momentálně mi to hlásí zhruba hodinovou kolonu. Stejně tak stojí D1 i před Brnem, tam si počkáš klasicky asi 10 minut. Na 181. kilometru pořád na D1 ve směru Praha pak hlášená nehoda. A s D1 nekončím, bohužel, u Hvězdonic hlášená nehoda a ještě jedna mi tu svítí na 15. kilometru směr Brno a díky tomu si tam počkáš asi 20 minut. Poskakuje nám taky D8 u Roudnice na Labem, tam to bude dohromady asi na 20 minut zdržení. Jediná Praha nám to zachraňuje, protože ta je úplně čistá a drží se bez kolon a bez větších bouraček.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Poslám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit. Pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu.

mi zdycháš do ucha, to je můj type beat. Je můj type beat.

0: Zuzka už se netrpělivě dere tady do studia a to znamená jediný, že je čas na poslední přání dnešního dne, který poputuje přímo za Michalem.
1: Hrajeme si od Snoop Dogga a od doktora Dre Styl. Ale pošlám to mý přítelkyni, která se dovolala, jsem taky do rádia. A to chci to poslat k narozeninám, aby věděla, že na ní myslím.
0: To je krásný. Já říkám, já prostě bych se měl tady místo tohoto komunikátoru otevřít nějakou jako vztahovou komunikátorskou věc, protože mi tady dneska asi už po třetí volá někdo, kdo to posílá přítelovi, manželovi nebo přítelkyni a manželce. A pokud se nepletu, tak tohle to přáníčko putuje za Petrou. Prosím tě, když tak mě oprav, Michale, ale myslím, že to mám správně, která jsem taky dovolala, takže Petře, ještě jednou všechno nejlepší.

0: Tobě to tak jde, Krištofe.
1: Já ti děkuju, Zuzko, já ti děkuju. Já mám tady na tom majku nastavený autotune, totiž by to nešlo poznat, víš, že zpívám. Pro jistotu, protože to nikdo nechce slyšet, tak já zpívám jenom sebeobraně takzvaně. Čau, Zuzko.
0: Ahoj, Krištofe.
1: Posloucháš Radio Spin, je to Zuzka Krištof, 4. července, sobota. Připomínám, že svátek má Prokop, takže mu určitě popřeji. Zuzko, já jsem tady off air teďka poslední asi půl hoďku sjížděl na YouTube takový ty starý youtuberský songy. Tak jsem se tě chtěl zeptat. No jo, co se
0: neměl
1: dá dělat?
0: Neměl bys psát vstupy,
1: tak jako,
0: Krištof.
1: Prosím tě, to je fakt jako. Neměl. Já to mám všechno v hlavě, to je všechno v pořádku. Mě by zajímalo, jestli ty máš nějaký jako oblíbený youtuberský song.
0: Mám. Já žiju YouTube 10 let zpátky, možná i víc. Despacito od Kovyho.
1: Despacito od Kovyho. Já vám připomenu ukázku krátkou. Dej.

0: Jo, já jsem to omlem přehrál dvakrát, teďka, co se to stalo. Jo, to chápu, jako to byla kultovka tehdy, když to
1: mega,
0: vyšlo.
1: Mega.
0: A jako sorry, 13 milionů zhlédnutí za těch 8 let, to je dost.
1: Hustý,
0: to je dost, tomu se asi fakt lidi vrací.
1: Ale on to úplně mega jako vypočítal prostě, on prostě z toho hitu udělal další hit prostě.
0: No jasně,
1: na
0: no jasně.
1: Scéně, přímo to léto.
0: Tak jako COVID vždycky věděl, co dělá, proto je tam, kde je. Ne?
1: Přesně.
0: Ale chtěl by to novou songu, už dávno jsi nedal.
1: Přesně tak, chtělo, no.
0: Je to tak. Dobrá.
1: Ale on teď řeší takové vážné věci na tom YouTube kanále.
0: To je pravda, no. Do toho je v žebříčku teďka ještě.
1: Právě.
0: Že?
1: Právě.
0: Vždycko, co? Já jenom tak týzuju, co budeš řešit,
1: jo,
0: víš?
1: No, ano, ano.
0: Já ti nahazuju udičku teďka, to musíš říct.
1: Jsi výborný, Krištofe, já se chytám udičky, nebo řekne se to tak, že se chytáš
0: udička,
1: udičky.
0: Ano.
1: Že jo, no, no, tak budeme řešit.
0: Hlavně říkej uznička. Budete řešit YouTube.
1: Budeme řešit YouTube.
0: Krásně. Tak si počkejte na YouTube a hlavně na Forbes žebříček, protože je to crazy, jo.
1: Yes.
0: A jdem si dát ještě počasíčko, počasí. Zuzko, přišla si zvenku, jak tam je?
1: Mega dobře.
0: Jo, je to
1: jo,
0: příjemný?
1: Jo, je tam příjemně, třeba podle mě tak typu 24 do 23 stupňů.
0: Tady mi to hlásí zhruba 20 teďka, ale myslím, že pocitově to může být trošku víc, no.
1: Je tam fakt dobře a fouká tam takový studený báneček,
0: yes,
1: a prostě
0: tak
1: ano,
0: to bude paráda. To se těším ven. Každopádně bych to vzal rychle z fleku, tak po celém území, jak řekla Zuzka, zhruba 23 stupňů průměrná teplota. Na většině území je skoro zataženo, takže dneska žádný sluníčko, dneska se všichni vyvětráme a budeme skvěle spát. Takže Zuzko, já jdu spát, měj se tu krásně.
1: Já ne.
0: Ahoj.
1: Ahoj. Spin Radio.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
3: Už to víš? Máme nový stickerky. Jsou pěkný a budou slušet nejen tvojí káře. Napiš si o ně na samolepky@radiospin.cz a my ti je pošleme. Vymazli si svůj spin svět se stickerkou Rádia Spin hned teď.
1: Bude 12.56 a ty ladíš Rádio Spin.

0: Ahoj, zdraví tě Šarlota. Právě teď posloucháš Radio Spin.
1: Československá scéna. Radio Spin.
2: Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Tinnitus, Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad.

Čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi. Dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich. Čau, tady neklid, trochu ti nervy přepekly. Makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi. Sám si klečím na kvůli.

Máme zhruba 30 tisíc dnů, už budu v půlce, furt jedu na full, tolik času jen pro pěnu snů. Hoří mi duma, já miluju neklid, miluju zápřah, miluju práci a stejnou měrou chci zabít tu zinirs. Bejt jen táta, bejt tu pro ní. Křečovi tě skýrám soudnost, co když to nebude furt dost? Co když to nebude stáčit někdy, vím vole, co mám jít za krcednost. Nikdy to nebudu stíhat, za krkem mi sedí síha, šeptá mi do ucha, že je to málo.

0: aplikace. Radio Spin s tebou je Zuzka, já tě zdravím. Máme 4. července, něco málo po 1 hodině. Dneska má svátek Prokop, takže všem Prokopům přeju krásný den, vám všem spinnerům ještě jednou také. No a pro zajímavost je den Cezar salátu, to jsem našla teďka. Takže pokud nevíte, co na oběd, tak teď už víte, nemáte zač. No a co nás dneska čeká? Dneska tu bude hudební víkend s Eminemem, potom pořešíme Forbes žebříček. No a nebude chybět váš můj oblíbený komunikátor, takže volej na číslo 210 32 30 30 nebo nahrávej hlasovku, stejně jako to udělal Ondra.
1: Ahoj, tady Ondra. Hele, zahraj mi tam od Viktora Deja Vu pro všechny spiňáky a pro všechny, co poslouchají Viktora, a především už tady po druhý na spinu pro mýho bráchu Martina. Zdravím všechny, ahoj.
0: Ondro, já zdravím tebe i Martina a dáme si tam Deja Vu, to je i můj oblíbený track.

Nevíš, jaká jsme generace, nevíš, jaký to je, když odmala jede hasl. Znám lidi, kterým není ani 20, jsou schopný věcí, bys zvracel. Prachy změnili tvůj pohled na svět, o to více ti musí vracet. Někomu stačí

Majko, je s tebou Zuzka, právě ti dohrál Old Town Road a za chvilku ti bude hrát Eminem v hudebním víkendu a my si řekneme, jaký dva tracky to budou. Jako první si dáme Nat, ten název Nat znamená v angličtině malá otravná muška. A za otravné mušky nebo otravný hmyz Eminem v tomto tracku označuje ostatní rapery, kteří ho prej nemohou na scéně absolutně ohrozit. Jako druhý si dáš track River, track, kde máme na featu Eda Sheerana a za mě kombinace Eda Sheerana a Eminema je jako když pijete cappuccino a ne preso. Prostě je to takový, prostě jemnější. To téma ale tak jemné není, ten track je o nevěře a o špatných rozhodnutí. Eminem na rádiu Spin právě teď.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se mrknout na dálnice. Na D1 na 181. kilometru ve směru na Brno je nehoda auta, dodávky a zdržíš se tam. Na D8 na 18. kilometru ve směru na Prahu se zdržíš něco okolo půl hoďky kvůli silnému provozu. Regiony jsou čistý a co se týče Prahy, tak ulice Jandové nehoda nákladňáku a centrum je průjezdný až na naši starou známou Vilzonovou ulici, tam je to ucpaný. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na čísle 210-32-30-30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Ladíš si Rádio Spin a s tebou je Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, na drátě s tebou Michal, slyšíme se?
2: Ahoj Zuzi, slyšíme se.
1: Ahoj, prosím, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Ale tak dáme tam Bad Bunny a Monaco, bude to o tobě do studia, ti to uteče, mě do auta a všem, ať si užijou dneska ten krásný ještě den.
1: Je krásně, kam míříš, Michale?
2: Ale teď akorát na Karlštejn a pak na Chodov.
1: Na Chodov. A na Karlštejně hodně turistů?
2: No, já nevím, jak to říct slušně, no. Přeturistováno.
1: Tak. Takže výsledek tohoto hovoru bude ten, že na Karlštejn jedině mimo léto.
2: Tak. No, anebo mimo víkend.
1: A nebo mimo víkend, to je pravda. Tak jo, dávám ti tam Monako a dobře dojeď. Čau.
2: Moc krát děkuji, ahoj.

0: Yo, Lee, what's up, man? Run DMC, man. We ready to rock the house.
1: Run DMC, Deska? No, no. Run DMC, I know what, on stage. You don't know Run DMC? No, no.
2: Here we go, bitch. Tricky, do rap, go rap, do rap, go rap. This guy, I'm kind of tricky. Tricky, tricky, tricky.
3: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, no a my jsme si s Krištofem před hodinou povídali o YouTube songách a já navážu s žebříčkem Forbes, který před pár dny vyšel. Tento žebříček odhalil 10 nejlépe placených YouTuberů v Česku. No a mě zaujalo, že se v tomto žebříčku poprvé objevila žena, takže UPO Kateřina Fridge se umístila 9. s výdělkem 17 milionů korun, teda Business Queen. Což je obdivuhodné, my se ale podíváme na první 3 YouTubery. A vy si raději sedněte, aby se vám z těch částek neudělalo špatně. Takže jdeme na to, jo? Třetí je Tary, ten si vydělá 47 milionů korun. Druhý Fizzy Style s 50 miliony a první, Ondřej Koběrský s 68 miliony korun. No nic no, tak kdo si se mnou založí YouTube kanál? My se podíváme ještě na počasí. Co se týče počasí, tak máme okolo 20 až 22 stupňů po celé České republice, polojasno, takže úplně ideální, fouká takový studený vítr a po těch horkách, co byly tento týden, je to krásné osvěžení. To je z počasí vše, dáváš Radio Spin s tebou, Zuzka.
4: Spin Radio.
5: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, které...

0: Ty od restaurace Jemenko. 10.7. se na vás těšíme v Brně. Bajt kebabu. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Sedím v Barceloně, páje unikóně, písek moře, more, neptej se mě, co je.

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která bych chtěla číst. Tvoje krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči prostě hledají.

0: chtějí úsměv jako světlo ve tmě, chtějí spát, ať se neproberou.
1: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Vysávač Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka a já tady mám už připravenou hlasovku od Eriky.
1: Ahoj Radio, chtěla bych nechat zahrát písničku pro moji lásku Jirku Knundu, která je momentálně teď v Rýnovicích. Písnička by byla od rapu a z nebe do pekla. A se vzkazem mláčku, strašně moc tě miluju, chybíš mi tady, už tě chci mít doma. Čekám tady na sebe, jsi moje jediná láska. A ještě by ta písnička vlastně mohla být pro kluky, které tam jsou s ním na patře.
0: Dobře, Eriko, posílám jim to a mě krásný den.

Majku, je s tebou Zuzka, nás čeká další dvojitá dávka Eminema v hudebním víkendu. Jdeme na to, jako první si dáme Berzurk, což je takové šílené splnění rapu a roku plné humorných slovních hříček, tak jak to má Eminem ve zvyku. Jako druhý track si dáme úplně něco jiného, a to je track No Apologize, pomalejší, jemnější track z roku 2006, je to podle mě jeden z nejvíc osobních a emočních tracků od Eminema. Je to taková jeho spověď v rapu. Ve 4 minutách se dostaneš do Eminemovy duše. Tak jo, Eminem na Radio Spin v hudebním víkendu.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Pojďme se podívat na dálnice. Na D1 na 181. kilometru ve směru na Brno je nehoda auta a dodávky. Potom na D8 na 18. kilometru ve směru na Prahu se zdrží něco okolo 20 minut kvůli silnému provozu. Regiony jsou čisté. V Praze v ulici Jandové je nehoda nákladňáku a centrum je průjezdný. To je z dopravy vše. Pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30, nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš rádio Spin a s tebou je Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spin.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: 30 30 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.
1: We got the refugees, all stars, rubber dubbing in the club. Why Clef Jean?

0: Komunikátor na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, dovolal se mi Láďa, slyšíme se.
2: Ahoj Lucko, já bych chtěl poprosit zahrát Luciano Mer pro mýho syna a kluky do Oráčova.
1: Dobře. Dávám to tam a zdravím kluky i tebe. Čau.
2: Taky zdravím všechny. Ahoj. Ahoj.

0: Posloucháš Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka a léto je v plném proudu. To znamená sluníčko, kamarádi, festivaly, letní akce a jako na zavalonou se po roce vrací Afterwork on Tour Summer Affair. Tato tour začala už 24. června v restauraci Jim & Co., která slaví své 10. výročí. No a na tomto zahájení se taky oslavilo výročí restaurace, ale i koncept Afterwork, který kde tady vznikl v té restauraci. No a tour samozřejmě pokračuje dál. Obsahuje 13 zastávek ve městech, na promenádách, u vody a dalších úžasných místech. Každé místo vám nabídne něco extra speciálního. No a já ti musím připomenout, že zítra se tour objeví na Lipně na pláži Frimburg a na programu je Mike Traffic, Double J a Neres. To mi přijde jako v hodně, hodně pořádku. A myslím, že se to nemůžeš nechat ujít. Tak vyraž za hudbou, dobrým jídlem a hlavně za zážitkem. Takže zítra na Lipně. Co se týče počasí, tak máme kolem 20 až 22 stupňů po celé České republice. Polojasno, ta teplota výš nepůjde, bude se sněžovat, ale bude krásně a zítra bude kolem 25 stupňů. To je z počasí vše, dáváš Rádio Spin s tebou Zuzka.
1: Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcárka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psanocaves.cz.
3: Radio Spin je jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Hrajeme old school.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin. Oh snap! Oh snap! Oh snap! Oh snap! Oh snap!

0: aplikace.
1: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, máme tady komunikátor a já mám připravenou hlasovku od Vlaďky.
2: Ahoj, já bych chtěla zahrát pro svoji kámošku Jelenu od Izomandiase, Miluju mě nenávidět, a nebo ještě líp, jestli máte starý Logic Better. Tak Jeleno, to je pro tebe, je úplně novej. Čau.
1: Tak já tam dám Jeleně, Miluju mě nenávidět.

Ladíš si Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka a nás čeká poslední dvojitá dávka Eminema, potom mě příští hodinu vystřídá Maty, tak si to jdem dát. Jako první si poslechneš track Cleaning Out My Closet, což je v doslovném překladu Vyklízím se svou skříň. Eminem v tomto tracku otevírá svou duši stejně jako otevírá skříně, tak nějak tu duši očišťuje a jak se říká, vykládá karty na stůl. Jako druhý si dáme track Lucky You, track, kde je na featu Joyner Lucas, je o kritice současné generace rapperů, kterým podle Eminema chybí osobitost a úcta k hiphopu. Je ale taky důležitý říct, že ten track je z roku 2018. Tak jo, Eminem na rádiu.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se mrknout na dálnice. Čerstvá nehoda je na D1 na 311. kilometru ve směru na Ostravu. Je tam nehoda dvou aut a čeká tě tam zdržení. Regiony jsou čisté. V Praze nevidím žádnou nehodu, jenom máme seklou Legerku, Vlzonku a Nuselák. Tam dávej pozor. To je z dopravy vše. Pokud víš víc, dej mi určitě vědět na číslo 210 32 30 30, nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš rádio Spin a s tebou je Zuzka.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hladí se rádio Spin a my tady máme poslední komunikátor v mém vysílání a já tady mám na drátě Vojtu. Vojto, slyšíme se?
2: Ano, ano.
1: Super, Vojto, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Dáme tam off-season od Kesenova Bulhar pro mýho tátu.
1: Pro tátu. OK, a máš hezký den, Vojto?
2: Ano, mám.
1: Tak to je super. Dávám ti to tam a měj se hezky, čau.
2: Děkuju, nastavím. Off-season. Gang, gang, huh? Off-season. Casanova lapelo, TK27. Pusy tenhle track, more zjistíš, co je heaven. Ej, Casanova Bulhar, off-season můj program. Huh, huh.

0: Posloucháš Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, máme 4. července, svátek mají Prokopové a já tady mám Matyho. Čau Maty.
1: Nazdar, čau.
0: Maty, ty si mi teďka před chvilkou říkal, že poprvé za dlouhou dobu nejedeš jako vedoucí na tábor.
1: Je to tak, jakože na ten tábor jsem jezdíval od svého dětství a reálně nevím, kolikrát jsem tam byl, třeba 12krát, 13krát možná, takže teď po tolika letech tam poprvé nejedu, já jsem jezdil jako vedoucí a letos
0: to nevyšlo.
1: To pláču, bohužel, no.
0: Chápu. Hele, já totiž vůbec nejsem táborovej typ a nikdy jsem nejezdila moc na tábory. A mě zajímalo vždycky, jak tam jsou ti vedoucí, což ty jsi byl vedoucí, jo. Co je na tom nejtěžší, jako nejtěžší prostě task být vedoucím?
1: Hele, nejtěžší, jakoby ono se to, ty hezký věci doplňujou, jakoby ty méně příjemný, ale takhle, nesmíš si moc připouštět, že máš takovou velkou zodpovědnost, jakou ty máš, protože reálně je velice malá jako hranice mezi tím, kdy jdeš do vězení a kdy
0: jasně,
1: ne.
0: Chápu.
1: Ale asi určitě prostě nejtěžší na tom je tak dlouhou dobu fakt každý den 24 hodin denně být fokusovaný na ty děcka.
0: No jasně.
1: Protože jsi tam prostě pro ně. A i když ti pětkrát prostě, nevím, brečej kvůli nějaký úplný volovině, tak ty prostě nemůžeš se jenom tak naštvat a prostě to lívnout, musíš prostě tu věc řešit a po 150. mu říct, Pepíku, je tam vedro, vem si prostě sandálky. I když pláče, že nechce sandálky a chce, nevím co, pohorky do 35.
0: Maty, myslím si, že budeš výborný táta.
1: Jednou,
0: jestli máš tady tu praxi se sandálkama.
1: No, jakože trpělivost je klíč, lidi.
0: Jo, jo.
1: A to ne na táboře, ale i v životě.
0: Přesně tak, takže s tímhle vstupujeme do Matyho vysílání, ale ještě předtím si dáme počasí. Máme kolem 23 stupňů, polojasno, to počasí, teda ty stupně se nebudou zvedat, bude zima docela večer, kolem tak 18 stupňů, takže se přioblč, pokud někam půjdeš. No a zítra bude kolem 25 stupňů, takže bude krásně, konečně po těch vedrech, co byly, tak bude tak příjemně. No a já se na tebe těším zítra od 1 do 4, čau. Spin Radio.

0: Za 4 minuty jsou 4 a ty ladíš Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: What's up, zdraví tě 3D World, 3D svět, víš kam jdeš, anebo si dead, právě posloucháš Radio Spin.
1: Československá scéna Radio Spin.
2: One line flows, yeah, I got some of those. You get me, Jamie?

0: aplikace.
1: A váš Radio Spin s tebou tady už hezky po čtvrtý hodině Feli Maty. Společně tady budeme vibovat na komunikátoru a to až do sedmi. S ním spoustu věcí klasicky, třeba hudební víkend s Eminemem, taky nás čekají Rap News a zahraniční rapový beefy a pouštět si budeme taky tvoje tracky na přání, který si posíláš na 210 32 30 30 nebo voiceovkou do naší mobilní apky Radia Spin, kde na mě už čeká voiceovka od Marka.
2: Čau, čau, tady Marko z Madridu, hele, hoď mi tam nějaký old school od Iza, díky moc, čau.
1: Jasná zpráva, kámo, Izo momentálně nebo nedávno dropnul album, ale není od věci se určitě pustit něco staršího a co bychom si měli pustit jinýho než něco třeba s Jackpotem.
0: Ladíš Radio Spin?

0: Takže tam jsme se stretli poprvé.
1: Z desky plyne určitá srovnanost, vyrovnanost. Je to přesně to, co vlastně bys třeba chtěla, aby si z toho vzal i ten posluchač, když to bude poslouchat?
0: To je úplně jasné, fake it till you make it. Ale budem rada, jak všetci moji posluchači najdou v sebe mír, pokoj a stanu se vyrovnanými, ale...
1: Její aktuální album se jmenuje Pozvima neprýdem. Katarzia. Dneska v 7 hodin večer bude hostkou ve Spin Talku. Těší se na tebe, Roman Jakub. Oh shit, baby. Yeah, yeah. We did it again.

Spin. Ladíš si Radio Spin, taky hudební víkend, tentokrát s Eminemem, takže s tebou je tady Maty a už tady mám dva tracky od tohoto rapovýho Goatia. Nejdřív si dáme track Houdini, který vyšel na jeho poslední desce The Death of Slim Shady, což je návrat jeho ikonického alter ega, který tady prostě takzvaně pohřbívá. Tenhle ten track je prostě klasický Eminem, takže je tady plný humoru, těch jeho slovních hříček. Slim Shady se tady obouvá samozřejmě mě snad úplně do všeho a k tomu ještě ten beat, který tě prostě vrátí do těch starých časů. Takže pecka, po který ti pustím Ass Like That, tady Eminem nasazuje takovej hodně nadsazený tón, který ten track odlehčuje a ubírá mu tak jako na vážnosti. Beat je pomalej, minimalistický a zní trochu, jako kdyby se nacházel na Blízkém východě a je to zase nějaká kritika popkultury a celebrit obecně a taky to vyšlo na desce Encore, což je skvělá deska, kterou jestli jsi neslyšel, tak určitě máš co dohánět. Takže nejdřív Houdini a potom Ass Like That. Tohle je Eminem, taky Radio Spin. Matej.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme klasicky u dálnic. D1 je momentálně relativně čistá, zdrží se každopádně přes celý Brno, tam popojíždí 191. kilometr na 196. a zdržení čekej cca 7 minut. Hustší je momentálně ale taky D8, a to u Roudnice nad Labem ve směru na Prahu, konkrétně 37. až 29. kilák, tam se zdržíš 12 minut. Jinak je to vlastně v čilu stejně jako regiony, takže skočíme asi rovnou do Prahy. To je momentálně relativně čistá. Crash každopádně vidím na spojovací, a to u Modrý Opice, takže tam určitě opatrně. Bouralo se potom taky hned před Nuselákem v ulici 5. května, takže se tam dej určitě bacha. Hustší je momentálně Vilzonka u Muzea, ale jinak to vypadá, že Praha relativně čistá, takže doprava done. Za chvilku dáme track na přání a potom pokecáme o After Work Festivalu.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusť tam něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: aplikace.
1: Posloucháš Radio Spin, s tebou je tady taky Maty a taky další komunikátor, takže další track na přání, tentokrát mi poslal voiceovku Marek.
2: Čau spineři, chcete jezdit v autě trochu bez stresu, tak co od Hektora, kancelář, díky, čau.
1: Yes, kámo, na ty dálnice prostě musíme se uvolnit, dáme si trošku relax a Hektor, kancelář, myslím si, že to úplně banger track, takže jdeme si ho dát.

0: Dáváš Radio Spin, na majku je Maty, za chvilku bude pět, takže to znamená Rap News. Tentokrát pořešíme Afterwork Festival, kterýho je Radio Spin ambasádorem. Celý festiák je vlastně taková kočovná tour, protože Afterwork Festival se prostě představí až na 13 místech, a to v celé České republice v průběhu celého léta. Kromě nabitýho line-upu, kde nám zahraje třeba Mike Traffic, Double J nebo Orion, nás čekají taky různý pop-upy a prostě v programu je toho samozřejmě ještě mnohem víc. Celý festiák začal už 25. června a odstartoval v Litoměřicích, už ale další zastávka nás čeká zítra, takže 5. července, a to na Lipně. Takže kámo, zbal plavky, dobrou náladu a vyraž na Lipno. Rapový léto právě začíná a čeká nás zase další super akce, takže Afterwork Festival, a ještě jedna věc, vstup je zdarma, takže to se vyplatí. Taky se podíváme na počasí, venku je sice teplo, ale už to není tak hrozně, jako to bylo minulý týden. Momentálně je v Praze 23 stupňů, je lehce pod mrakem, k večeru to ještě spadne na 18, přes noc má být nejnižší teplota 16 stupňů, a to ve 4 hodiny ráno, a zítra ráno kolem 9. čekají teploty kolem 20 a má být opět zataženo. S tebou je Maty, ty ladíš Radio Spin, a náš komunikátor pokračuje dál.
1: Spin Radio.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
0: Je 16:54, ty ladíš Radio Spin.

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš Rádio Spin, na majku je Maty, je tady další hodinka a taky další track na přání, který tentokrát zahraju pro Kačku, kterou už tady mám na drátě. Čau, Kačko.
2: No ahoj Maty, já tě zdravím.
1: Tak co, Kačko, jak prožíváš dnešní den?
2: Já dnešní den, no říkám, syn byl včera na Beat for Love, takže ten si užil festival a dneska máme takový jinak by odpočinkový, ale jestli slyšíš trošku v pozadí sekačku, tak se seká tráva, jsme na zahradce, grillujeme.
1: Slyším to krásně čistě, takže sekačku neslyším, ale věřím, že tam určitě sekáte.
2: Jo, grillujeme a tak, bavíme se, tak nějak snažíme se prostě zapomenout na takové ty smutné chvíle, co se ve životě prožívá, takže...
1: Začíná léto, takže prostě splíne, jdou teď stranou a... Je důležitý se prostě užít jako hezký čas takhle na zahrádce. Hele, vybrali jsme písničku od Futura, Mask Off, komu to pošlem?
2: No, bude to určitě do Karviné, opět pro mého syna Pajušku, kterému chci vzkázat, že ho moc miluju, že na něj pořád myslím a že všechno dobře dopadne a že jednou bude dobře. A taky pro Sašu a pro Baču, ať pozdravují z trejdu, ať to nějak zvládnou, ať se drží.
1: Okay.
2: A taky tak pro tebe a pro všechny posluchače Rádia Spin, ať máte hezký den a ať se všem daří.
1: Díky, Kačko, a samozřejmě taky pro tebe, takže krásné to nakonec, všechno dobře dopadne, pouštím tam Futura a užívej ještě zbytek dne.
2: Jo, děkuju moc, mějte hezky, Matej, ahoj.
0: Ladíš Rádio Spin?

0: Posloucháš Radio Spin, zdraví tě Maty a já už tady mám hned další dvojitou dávku Eminema na hudebním víkendu. Jako první ti pustím My Life s 50 Centem. Nečekaně tady hodně prostě řeší svoje životy a mluví tady o tom, co to znamená život na vrcholu a že to úplně procházka růžovým sadem taky není. Srovnávají tady úspěch a taky tu cestu, kterou za svým prostě úspěchem zaplatil nebo prostě za svým úspěchem mají. A prostě je to cool track. Adam Levin tady naspíval až takovej popovej refrén a celkově je to takový odlehčenější. Klasickým gangsta rapem bych to tak úplně jako nenazval. Každopádně potom tady mám Ready track Headlights, což je z alba Marshall's Mathers LP 2. Tohle je o jeho matce a hlavně o jejich složitém vztahu, který prostě spolu měli. Instrumentál není úplně rapovej, jsou tady živý bicí, taky klavír. Refrén tady zpívá Nate Resu, takže je to takový víc popový, ale hlavně je to trochu něco jiného než klasický Eminem, takže určitě zajímavý poslech. Takže nejdřív My Life a potom Headlights už teď na rádiu Spin.
1: Ještě více Eminema. Ještě více Eminema. Víkend s Eminemem na rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, čekneme nejdřív dálnice. Momentálně se zdržíš hlavně na D8, a to na 35. kilometru směr Praha. To je u Roudnice nad Labem, tam se to začíná štosovat, zdržení je cca 15 minut. Jinak jsou dálnice ale relativně sízný, stejně je to taky v regionech, ty jsou momentálně OK. Takže se přesuneme do Prahy, kde se bouralo v ulici Povltavská, a to u Bulovky, takže určitě bacha. Potom tady vidím bouračku na Spořilově, a to na spojce, takže tam určitě taky pozor. A crash je taky v Hostivaři u obchoďáku Vivo, a to v ulici Švehlova. To je k dopravě zatím všechno, za chvilku si dáme ale další track na přání a potom před celou pokecáme o repových zahraničních bífech.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Právě posloucháš Rádio Spin, na mikro je s tebou Matej a mám tady další track na přání, který se mi tentokrát dovolal. Vojta, čau.
2: Čau, Matej.
1: Hele, tebe čekala dneska dlouhá cesta, nebo prostě jsi jel hodně daleko dneska, konkrétně z Ostravy do Prahy, udělal jsi takovej rodino lomeno pracovní trip, tak řekni, co bys si řekl k Ostravě, co je na ní nejhezčí?
2: Ty brďo, já nevím, já se Ostravy hrozně bojím, těch lidí tam, ale má to dobrou, takovou tu starou architekturu, dobrý mood, železární, nebo to tam je, ty Vítkovice, tam jsou fakt jako strašně hezký. Ale mám strach, jako jít večer za mě.
1: Takový prostě drsný město, úplně gotem.
2: No ano, a tak, že jo, naši mi říkali, že Ostrava je nějaký styl, nebo že Ostrava není...
1: To je životní styl prostě.
2: Jo, ano.
1: Ostrava je životní styl, gotem, tak to jo... My jsme vybrali vlastně úplně hrozně, nebo nevím, my jsme vybrali track od Ektora, který se jmenuje Status a já mám hrozně spojený s takovým prostě nočním vibem prostě toho nočního temného města a to mi úplně sedí k té Ostravě, jako tenhle ten track.
2: Je to pravda, no, ale tyjo, neslyšel jsem moc lidí, nebo jako tak, že jako tam poslouchají Ektora, tam jede hodně ten Barakuda, že jo, Hardrico.
1: Yes.
2: Ale je to taková jako moodovka, chillovka.
1: Yes, přesně, status, spíš jsem to myslel tím moodem.
2: Yes.
1: Hele, kam to pošlem, ten status?
2: Pošlem tom všem Ostravákům, který mě doufám teďkom nezabijou.
1: Já si myslím, že úplně super.

0: Dáváš Radio Spin, s tebou je tady Maty a taky disování světových raperů, který se točí teď hodně kolem Drakea. Toho nedávno na show totiž skoro zdisoval A$AP Rocky. A proč skoro? No, protože nic neřekl. Všimnul si jenom jedný vlajky v publiku, na který se psalo, že všechny tři nové desky od Drakea stojí za starou bačkoru, jen trochu sprostěji. A$AP si ale vesele vzal na stage a úplně to nevypadalo, že by nějak obzvlášť nesouhlasil. No a u Drakea ještě zůstanem, protože na něj zareagoval i Playboi Carti. Drake se totiž do Cartiho pustil v tracku Whisper My Name, kde mu prostě říká, že jediný, co Carti může, tak zamrznout, protože Iceman je prostě mega icy a mega savage a že on je ten, co prostě na tom streetu pořád stojí na rozdíl od Cartiho. Ten ale v bleskovitě odpovídá na tracku We Did It, kde je třeba taky Ken Carson, no a odpovídá pouze jednou větou, kde se jenom odkázal na track Teen X a že ho tam prostě vyblástil dostatečně. No, žádný velký drama se tady úplně nekoná, ale co ty víš, třeba tohle drobný pošťuchování vyprodukuje něco většího, minimálně by to podle mě bylo fakt zajímavý, prostě taková megastar, jako je Drake versus takovej prostě potichej, mysteriózní prostě rapper Playboi Carti, který ale podle mě má úplně mega obří fanbase, která je úplně loajální, takže myslím, že tenhle ten clash dvou rapperů by byl jako fakt něco hodně hustýho. Podíváme se ale ještě na počasí, venku je momentálně 19 stupňů a je pod mrakem, ještě to spadne na večer na nějakých 18, přes noc bude nejnižší teplota 16 a zítra ráno čekají teploty kolem 20 stupňů a mělo by být opět pod mrakem. Polojasno, s tebou je Maty, ty posloucháš Komunikátor, Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin, jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v DABu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Radio.

0: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.
1: Bitch,

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš rádio Spin, taky komunikátor s Matem, který už se chýlí do poslední hodinky, kterou odpálíme jak jinak než s trekem na přání. Já už tady mám na drátě Martinu, čau čau.
2: Hoj.
1: Tak co, Marti, my jsme tady rozebrali novou Izovu desku. Co na ní říkáš?
2: Je dobrá, no.
1: Přišlo nám, že hodně jsme se shodli v tom, že nám přijde, že je taková víc osobnější, že je tam víc toho srdíčka.
2: Já jsem chtěla jako víc třeba Hasana a víc jako i to je TKčka, ale jako méně třeba Kalina vůbec. Ale je to dobrý.
1: Jo, já myslím, že určitě kluci doručili. Každopádně, hele, teď jsme vybrali písničku od Tupaca se Scarfacem Smile. Komu a kam to pošlem?
2: No, pošlem to dneska všem teda Američanům dobrým.
1: Okay.
2: A to trošku vítr, tak nám pukni to tam.
1: OK, tak jo, tak všem dobrým a míkům taky samozřejmě tobě, ať máš dobrý den a pouštím to tam, Smile, na dobrou náladu.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matým.

0: Spin. Posloucháš Radio Spin, s tebou Maty a taky hudební víkend s Eminemem. Dneska já ti zahraju už poslední dva tracky od tohoto detroitského rebita, ale žádný strachy, Eminem tady bude hrát celý prodloužený víkend, takže je v pondělí, takže se určitě máš ještě na co těšit. Každopádně dneska já to zakončíme už dvojcí tracku a začneme s absolutní hitovkou, kterou zná snad úplně každý. Lose Yourself, track, který na Spotify hitnul skoro 3 miliardy streamů. Vyšlo to v roce 2004, shodou okolností v roce, když jsem se narodil, takže není divu, že je to takovej hit. Taky to jako první rapovej song vyhrálo Academy Awards for Best Original Song a prostě se to stalo motivační hymnou úplně milionu lidí a ruku na srdce, když potřebuješ trochu pushnout, Lose Yourself, to tě prostě nikdy nesklame. No a nakonec si dáme ještě track Framed z desky Revival, zní to hodně podobně jako track 3AM a taky vypráví story o fiktivní postavě, která se probudí, nepamatuje si, co se stalo a všude kolem něj je bordel a těla. Takže otázkou je, nastražil to někdo na něj a nebo ne. Super hip-hop s nadechem hororu a ještě předtím hit Lose Yourself. Tohle je Eminem, taky Radio Spin a hudební víkend.
1: Ještě více Eminema. Ještě více Eminema. Víkend s Eminemem na Radio Spin.
2: If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Klasicky nejdřív čekneme dálnice, které jsou momentálně krásně sízný. Každopádně D8 je stále zasekaná, a to u Roudnice nad Labem. Štosuje se to tam od 33. kilometru, a to ve směru na Prahu. Zdržení je cca 12 minut. Regiony jsou momentálně taky OK. Každopádně v Liberci je zasekaná 35, a to na severu města. No a Praha, tak ta je momentálně krásně čistá, hustší je momentálně akorát centru, a to konkrétně Vilzonka u muzea, a potom si postojíš taky na Legerce, ale jinak to vypadá, že je to opět krásně čistý, takže dopravu dneska máme, zahrajeme ještě poslední track na přání, který bude už za chvilku, takže určitě piš, volej, poslej voiceovky, a potom se ještě pokecáme o návratu Karlose Vémoly, který je teda teoretický, ale je to hodně zajímavá debata, tak určitě stay tuned, Radio Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
2: Pusť
1: něco jiného,
2: prosím,
1: Spine. Pojď to rozpálit,
2: pojď.
1: Radio Spin, nejvíc repu v republice.

0: Bude to hlavně teda, chtěla bych to poslat svému Čirovi Pájovi, protože to prožívá těžké období a prostě chtěla bych mu vzkázat, že ho moc miluju, že tady pro něho vždycky budu a že na to, co se děje, není na to sám, že tady má kolem sebe lidi, co ho mají rádi, co ho milujou a že věřím, že jednou všechno, že budeme zase spolu, takže ať se drží a že mu posílám velikánskou pusu a že na ní všichni myslí, všichni přátelé, rodina, prostě všichni, co ho mají rádi, takže...
1: OK, krásná zpráva, Kači, já o tom nepochybuju, takže mu posíláme rest, díky a ať se tohle to užije. A samozřejmě, ať se to užiješ na ten track, samozřejmě i ty. Takže
0: jo,
1: posílám...
0: Jo, děkuju moc a mějte hezky a všichni posluchači taky. Užijte si hezkou sobotu.
1: Ty taky, Kači, dávám to tam.

Taky komunikátor s Matem, který nám pomalu končí, ale jeden konec se možná vrátí z popela jako Fénix. Mluvím tady o Carlosovi Vémolovi, který sice po vítězném zápase s Attilou Végem ukončil kariéru, no okolnosti jsou neúprosný a šampion se možná na pár zápasů ještě vrátí. A to hlavně kvůli té drogové kauze, která kolem něj teď pořád je a podle jeho slov už ho stojí dokonce i nějaký ty miliony. Takže návrat do klece je znovu reálnou možností. Jsou to jenom spekulace, ale mluví se o zápase, kde by se utkal s německým neandertálcem Vosgronem a jo, vážně, je to jeho přezdívka. Každopádně soupeře docela drancuje a to hlavně díky svýmu dominantnímu stylu a nekompromisní síle na zemi. Upřímně pro Carlose, co se vrátí z důchodu, extrémně těžký soupeř, ale kdo ví. Taky už jsem i dokonce zaslech, že by se to teoreticky mohlo konat na stadionu ve Frankfurtu. Já bych Carlosovi spíš asi přál klidnej důchod, ale jako upřímně, jestli se tohle fakt oficiálně ohlásí, tak já na to budu koukat úplně 100%. Taky zčekneme ještě nakonec počasí, venku je momentálně zataženo 19 stupňů, ještě to spadne na nějakých 18, přes noc bude nejnižší teplota 16 stupňů a vidím tady dokonce nějaký přehánky a zítra ráno čekají teploty kolem 20 stupňů a má být polojasno a zataženo. S tebou tady byl o 4 do 7 Maty, to je ode mě už dneska všechno, ty posloucháš Radio Spin, taky komunikátor a já už se na tebe těším zase zítra a taky pozejtří. Tak čus. Spin Radio.

0: podporuje Radio Spin.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Za 6 minut je 7 a ty ladíš Radio Spin.
3: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Open Talk.
1: To Kendrickové frázovanie, ja som po tom vydaní toho albumu si čítala všetky texty, vyhľadala si tie preklady a významy, pretože to je strašne slangové a špecifické podľa mňa aj na lokáciu, kde vyrastal a tak ďalej.
2: Jak sa stalo, že ste sa potkali s Vladimírem 518?
1: David Koller robil desku, kam zavolal ostatných umelcov, aby urobili cover na jeho staršie písničky.
2: Aha.
1: A ja som urobila cover v GarageBande na záchranára. A potom sme s Davidom koncertovali spolu v rámci tej desky. Takže tam sme sa stretli poprvé.
2: Z desky plyne určitá srovnanosť, vyrovnanosť. Je to presne to, co vlastne bys třeba chtěla, aby si z toho vzal i ten posluchač, když to bude poslouchat?
1: To je úplne jasné, fake it till you make it. Ale budem rada, ak všetci moji posluchači nájdú v sebe mír, pokoj a stanú sa vyrovnanými, ale...
0: Spin Talk.
2: Ahoj, ja sa jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk, talk nejenom o rapu. Dneska to bude hodne o muzice. V poslední předprázdninovém vydání, respektive vlastne v prvním prázdninovém vydání, přijala pozvání zpěvačka Katarzia. Ta na konci května vydala album Pozvima, neprídem. Nejen o něm bude aktuální díl. Vítej na rádiu Spin.
1: Ďakujem za pozvanie, ahoj.
2: Tak začnu asi tím, že se ti krásně podařil cover desky, tak by mě vlastně zajímalo, jak vznikal, kolik bylo nápadů a jak vzniklo to závěrečné rozhodnutí a co z toho coveru mám číst.
1: Děkuju, to je taková hodně speciální záležitost ten cover a je okolo něho jedno malé prokletí, protože ten kluk, který to fotil a měl dělat celý ten grafický design, je brácha mýho nejlepšího kamaráda, který je skladatel a má českého lva, Jonatana Pastyrčáka. Jeho brat se jmenuje Damian a je to velmi talentovaný výtvarník a on vymyslel, že půjdeme fotit tyto fotky na Slezský dom v Tatrách a ja som sa hrozne tešila, pretože som tam nikdy nebola a vždy som tam chcela ísť a celkovo do tých Tatier som tiež veľakrát ešte nešla, takže som bola nadšená a Slezský dom nám dovolil tam tie fotky nafotiť a vybrali sme si takýto vlastne normkorový pokoj a tá fotka má trochu reprezentovať to, že už som teda na polceste niekam von, ale nakoniec zostanem doma pozerať telku. Ale Damian bol taký zaneprázdnený, že nikdy ten design vlastne nedodelal. Takže zostala z toho len táto fotka a tým pádom to od neho bolo takové trošku pozvímanie pri ňem.
2: OK. Na druhou stranu, teď, když to říkáš, tak vlastne mi to celý dáva taky teda smysl. Fakt jako krásný cover. Ty máš vystudovanou scénaristiku a dramaturgii. Je to taky to, co vlastně jako ovlivňuje tvoje přemýšlení nad tím, jak třeba ta deska bude vypadat, jaká bude i grafika ke klipům a podobně, nebo...
1: Myslím, že skôr to psaní vo mne bylo vždycky. Ja som už v puberte, už keď som mala 12 rokov, tak som veľakrát trávila čas s tým. Ja som bola... Mala som dosť ťažkú pubertu a bola som hrozne bojovná voči rodičom a hlavne kvôli mame a to psaní bolo pre mňa také utekanie samej k sebe, alebo tam som si povídala, alebo nejak pomenovávala svoje psychologické procesy, alebo to, čo ma trápilo. A potom tým pádom som bola trochu vypsaná, takže som potom išla študovať tú scenaristiku a tam som práve zistila už druhý rok, že by ma bavilo robiť písničky. Ja som začala robiť písničky až keď som mala 23. To som bola asi nejak druháčka.
2: To je docela pozdě, vlastne.
1: Je to dosť pozdě, no.
2: Ale na druhou stranu, vlastně, když tě poslouchám, tak to může být velká inspirace pro někoho, kdo se třeba dlouho rozhoduje a říká si, teď už to nemá smysl. Má to smysl, protože tvoje hudba je moc hezká.
1: Děkuju. Ale áno, je to tak, že podľa mňa potom trvá tá doba, kým sa to všetko človek naučí, takže ja som vydala prvý album v 25 a myslím, že to v podstate bolo niečo, ako keby som sa učila v 12 spívať, pretože som dovtedy vlastne nespievala ani nehrala.
2: OK. Každopádne i přesto všechno, že si začala tak pozdě, tak vlastne tvůj hlas a tvůj specifický projev se zapsal do muziky velmi, velmi hezky. Ještě předtím, než se budeme bavit o aktuálním albu, tak se pojďme třeba bavit o tom, jaká muzika tě vlastně formovala, na čem si vyrůstala, co si poslouchala.
1: Ja som z malého mesta a vyrástla som v divadle. Moja mama bola muzikálová herečka, ale keď som mala 14 rokov, tak v rámci vzdoru som si našla kamaráta, ktorý bol jazzový bubeník. a on ma nosil, on ma bravel na rôzne jazzové festivaly, ja som všetkých strašne obdivovala a chodila som hlavne na bratislavské jazzové dni a on ma zoznámil s komunitou muzikantov, ktorí chodili na konzervatóř, na jazz aj v Prahe a potom keď som prišla do Prahy, tak vlastne tí ľudia, ktorých som poznala ešte z toho obdobia, tak boli aj v mojej kapele niektorí. Mm-hmm. A bolo to dosť vo veľkej miere tým pádom celú tú moju pubertu dosť jazz.
2: Hmm. Co poslúcháš teď? Pořád je to jazz?
1: No, nakoniec sa k nemu často vraciam, pretože mne veľakrát tie popové veci lezú na nervy tým, že sú také jednoduché, ale myslím si, že to viacerí muzikanti tak majú, že my máme radi, keď je to komplikované a trošku sa v tom vyžívame, ale pre mňa naozaj tak duševne vyživujúce ísť na jazzový koncert. Ja vôbec nerozumiem tomu, ako matematicky tí ľudia fungujú a čo robia. Veľmi to obdivujem, ale veľmi nad tým počas tej hudby nerozmýšľam, ale je to niečo, čo ma úplne tak objíma a hladká. A je to pre mňa niečo strašne príjemné.
2: Jaký máš vztah k rapu, k rapovej hudbe?
1: Vlastne cez ten jazz trochu mám vzťah k rapu, ktorý je v niečom jazzový a preto napríklad milujem Kendricka Lamara a ten jeho album slavný, kde hrajú najfantastickejší jazzoví muzikanti ako Thundercat alebo ten trumpetista, nie trumpetista, saxofonista, teraz mi nenapadne jeho meno, ale nevadí. Takže tam v tom vnímam jednak to, že je tá hudba pre mňa veľmi zaujímavá a fantastická a zároveň to Kendrickové frazovanie. Ja som po tom vydaní toho albumu si čítala všetky texty, vyhľadala si tie preklady a významy, pretože to je strašne slangové a špecifické podľa mňa aj na lokáciu, kde vyrastal a tak ďalej.
2: Tak ona, ta hudba je taky taková jako hodně pestrá, taky si myslím, že vlastně není jednoduše uchopitelná a čím Kendrick stárne nebo zraje, tak vlastně se víc a víc jakoby vymyká tomu mainstreamovému soundu, to znamená už málo kdy je tam slyšet taková pecka typu Humble, protože ta muzika je mnohem propracovanější. Byla jsi na koncertě, když byl v Praze?
1: Nebyla, protože já nechodím na také velké koncerty, lebo mám z toho paniku, ale bylo mi to, mrzelo mě to.
2: Rozumím, naprosto chápu. Jak se stalo, že jste se potkali s Vladimírem 518?
1: To bylo v období, kdy oni robili desku, no s mojou paměťou si nespomeniem teraz. Prvú vec sme spolu robili, nie vlastne, viem ako my sme sa potkali. David Koller robil desku, kam zavolal ostatných umelcov, aby urobili cover na jeho staršie písničky.
2: Aha.
1: A ja som urobila cover v GarageBande na záchranára. Uh-huh. A potom sme s Davidom koncertovali spolu v rámci tej desky. Takže tam sme sa stretli poprvé. Pamätám si, že sme mali koncert spolu.
2: A tam měl Vladimír 518 podľa mňa Chci zas tobě spát verzi Davida Kolera, tak je možný, že ste sa potkali v rámci toho koncertování, ne?
1: Áno, áno, my sme sa stretli poprvé v Prahe na Smichove v rámci na tom koncerte Davida Kolera, kedy sme tam všetci boli a Vladimír ma potom pozval robiť s ním feat a to bol, myslím, ten, kde som...
2: Vidím to, ako by to bolo včera?
1: No, to bolo už asi tretí, čo sme spolu robili. Uh-huh. Predtým sme robili ešte jeden, ktorý bol dis na niekoho, nebudem menovať. A pamätám si, že som písala ten text a ja som bydlala vtedy ve sklepie a napsala som tam niečo s potkanmi, pretože nám za oknama biehali potkany.
2: OK, aký bolo vlastne setkání s Vladimírem?
1: No, Vladimír pre mňa je veľmi inšpiratívny v tom, že obdivujem jednak, ako si on na rozdiel odo mňa všetko pamätá. A teda je to veľmi vzdelaný človek a trochu k nemu vzhliadam v tomto, pretože ja som celkovo v živote zvedavá na všetko a zaujíma ma všetko a myslím, že on to má podobne. A mali sme vždy veľmi zmysluplné a výživné konverzácie a tiež to psanie s ním bolo pre mňa veľmi zábavné, pretože rozmýšľa veľmi do hĺbky a v rámci nejakých kontextov a tak, takže to bolo pre mňa vždy super.
2: Nepřijde ešte nejaká další spolupráce, pretože tá kombinácia Vladimírova projevu a tvýho hlasu zní veľmi, veľmi dobře. Když som slyšel tenkrát ten soundtrack filmu Bod obnovy, vidím to ako kdyby to bylo včera, tak to ve mně vyvolalo stejný pocit, jako když jsem před lety slyšel single Jdu dolů a přišlo mi to stejně prostě silný. Říkal jsem si, jak je vlastně hustý, že se dají zase spojit dva hlasy a ten song zní zase tak jako, že úplně člověk má husí kůži, když ho poslouchá.
1: Tak to ďakujeme. Myslím, že vo veľkej miere je to zásluha aj Majka Trefika, ktorý urobil ten beat, ktorý je podľa mňa fantastický a zároveň Vladimír veľmi dobre napísal ten text. A my sa pořád bavíme o tom, že niečo budeme spolu znova písať, ale ja som bola zaneprázdnená teraz albumom a Vladimír sa teraz venuje hlavne výtvarnému umeniu. Potkať sa je niekdy ťažký a taký ja vlastne čakám, kým dostanem nejaký nápad, ale čo nie vždy sa mi darí. Ale bavíme sa o rôznych témach a chceme písať rôzne veci, akurát sa musíme potkať a opravdu to udelať.
2: Tak vám držím palce, aby sa to podařilo. Věřím tomu, že by nejeden fanoušek Vladimíra nebo tvůj fanoušek zaplesal.
1: No, ďakujeme.
2: Jak bys charakterizovala hudbu, kterou děláš?
1: Podľa mňa je to takový denníček a zapisovanie našich medziľudských vzťahov, ktorý je aplikovateľný na životy rôznych ľudí. Neberiem to tak, že je to o mne, ale príde mi, že skôr je to o nás všetkých vo veľkej miere. A tak je to hodne spoločensky kritická hudba. Snažím sa do toho dostávať rôzne témy, ktoré sú v súčasnosti ma trápia, alebo sa nimi zaoberám. A čo sa týka tej hudby, keď to oddelím od toho textu, neviem, či to je vôbec možné, pretože ja to vždycky píšem už s tým textom a je to pre mňa hrozne zásadné a najdôležitejšie. Ale je to niečo medzi elektronikou, jazzom, popom a občas folkom, myslím si.
2: Takže ty si autorkou i hudby, i textu.
1: Áno, ja pracujem v Abletone, čo je teda hudobný program a posledné roky robím sama tie beaty a všetko od začiatku poskladám a potom to robím s kapelou alebo s producentami, ktorí mi ešte pomáhajú vylepšiť ten zvuk alebo to takto robievame spolu. A na tejto poslednej deske sme písali veci aj s môjim klaviristom, ktorý je zase skvelý v nejakých harmoniách a posunul to zase niekam inam.
2: No, k tomu se ještě dostaneme, tam je že několik verzí, nebo jedna písnička tam má klavírní verzi, která zní jako najednou velmi silně. Dostaneme se za chviličku k nový desce. Na Wave se řekla, že písničky děláš, protože jsi měla problémy se vztahy. Pomohlo ti psaní a jak případně?
1: Je to podľa mňa, pre mňa také, to psanie je takové pomenovanie si vecí, ktoré žijem a tým, že to napíšem, tak to v sebe uzavriem a aj sa tým trošku posuniem ďalej a zároveň je to pre mňa dosť také liečivé.
2: Mm-hmm. Máš pocit, že to psanie písniček třeba ti pomáha víc než terapie?
1: No, to by som netvrdila, pretože v terapii pracujeme intenzívne na konkrétnych veciach, o ktorých nevždy chcem písať, pretože taký nechci, aby tá hudba bola jenom heavy shit. Ale to psaní je pre mňa taká aj radosť, terapia je často nejaké utrpenie.
2: Máš pocit, že utrpení, které ale dlouhodobě vede k tomu, že se cítíš líp, předpokládám.
1: Přesně tak.
2: Máš pocit, že jedna část toho je, že se z té písničky vypíšeš a je to uzavřený, nebo k tomu potřebuješ i to, že tu písničku pak prožiješ na té stage?
1: No, ono často už potom na tej stage sú tie moje vlastné interpretácie rôzne, pretože niekedy sa deje, že niečo spievam a napísala som to pred 2 rokmi a bolo to o niečom úplne inom a už sa ma to nedotýka, ale zrazu možno v ten deň sa mi stalo niečo a čím sa mi to úplne inak zase prepíše a dotkne sa ma to, ale v tomto asi už som taká trochu odolná, ale je jedna pesnička, ktorá je o mojej babičke, ktorú mám a moja babička, keď som tú pesničku písala, tak ona potom zomrela za 0,5 roka a to bolo pre mňa hrozne ťažké tú pesničku spievať a často som musela som vedome počas spievania tej pesničky si hovoriť nejaké vtipy. Alebo proste som to spievala, lebo ten mozog sa počas toho spievania na pódiu dá rozdeliť na rôzne časti. A
2: takže zbral nejaký akoby metapozície, kde si spremýšľala nad nejakýma šťastnýma událostmi a pak z reálu z tebe šle text tý písničky.
1: Ako úplne, úprimne, keď môžem povedať, to bolo pre mňa tak ťažké, že som musela vyťahovať fekálny humor.
2: Hustý.
1: Pretože...
2: Nebylo by jednodušší tu písničku třeba nějakou dobu nespívat?
1: Asi áno, ale ja som ju chcela spievať, pretože sa mi strašne líbila. A vedela som, že holky u toho taký brečí a to mne na tom bavilo.
2: Tak hudba evidentne ako proste môže pomáhať i tomu posluchači, když se v ní najde, to je jasný. Jaký témata ve svých trecích ráda řešíš a jakých se třeba ešte nedotkla, protože na to proste ešte neprišiel čas?
1: No ono, nie vždy sú tie moje posledné písne o mne, alebo o tom, čo zažívam. V poslednom čase sa snažím tak účelne proste psát. Takže dosť často si zoberiem nejakú literatúru, alebo knihy, alebo čtu Respekt a tam si vyberu, co mne zajímá a jak o tom přemýšlejí ostatní ľudia. Uh-huh. Takže mňa hlavne zaujíma ma sociológie a pretože to súvisí s tým, že sú to v podstate vzťahy, ale je to v niečom aj nejaká veda. Trápi ma samozrejme ženské témy a také veci,
2: tak ktoré... Tak to je plná tá poslední deska.
1: No, presne.
2: Když jsem tady měl před lety Mata, nebo před lety asi zhruba loni touhletou dobu Mata 2.1.3, tak jsem se ho vlastně ptal, kolik procent těch textů je on sám a kolik procent jsou ty příběhy, který třeba takhle někde jakoby sosá nebo chce jakoby otevírat.
1: To je jedna talentovaná bestie, u ktorej nikdy nevíme, jak to má, protože ten píše, jak tvrdí, 300 tracků ročně. Takže podle mě si hodně vymýšlí a ještě to, co nám řekne, jestli je to pravda nebo nemu, nemůžeme věřit.
2: Dobře. A jak to máš teda ty? Kolik procent těch tvých tracků seš ty a kolik procent... Je to ta bestie.
1: Ja sa s tým, v poslednom čase sa s tým celkom hrám a snažím sa tam tiež psať si nejaké svoje role a často idem proti tomu, čo si myslím, takže napríklad to v tej pesničke Pozvím a neprídem, uh-huh. Hovorím, že nebudem milá a že som pokazená a ponura, ale to je taký môj problém, že ja som strašne milá k ľuďom a sama si tým lezím na nervy, pretože je to nejaká moja vnútorná obrana a vlastne sa s každým snažím byť kamarátka, alebo niekedy som až taká naivná v tom, že som aj milá k ľuďom, ktorí si to nezaslúžia.
2: A prečo to tak máš?
1: Je to podľa mňa nejaký problém so sebavedomím.
2: Uh-huh. To znamená, nemôže to byť třeba tak, akože budú sa chovať ja k ním hezky, oni sa budú ke mne také chovať hezky? To je první vec, ktorá mi tam akoby naskočila?
1: To jo, ale ono nevždy sa to dá aplikovať na úplne cudzích ľudí niekde na ulici a... No, je to na zamyslenie, ale vie to byť únavné, lebo niekedy je to až taký možno nejaký kreč, že som proste strašne milá k niekomu a není na to vtedy ani čas, ani nálada.
2: A co bys potrebovala teda? Potrebovala bys byť drsnejší k lidem?
1: Nie, ale asi sa dostať do nejakého stavu, kedy nemám stále pocit, že musím všetkým vyhovieť a každý ma musí mať rád.
2: Hmm. To je docela dobrý zvedomění, teda si myslím.
1: Ano.
2: Jak vzniklo tvoje jméno Katarzie?
1: To bylo právě, když jsem študovala tu scenaristiku, protože moje příjmení se mi nelíbí a přišlo mi to také ne... Chcela jsem něco, co je také rychlo, zapamětatelné a vtedy jsem se zaoberala časťami drámy a dramatické stavby, tak jsem si povedala, že katarzia to je ten moment, který čakáš v divadle a u filmu, kedy máš taký ten pocit, že wow, že si něco pochopil alebo něco se v tebe zlomilo alebo si dojatý, tak jsem si hovorila, že toto budem já.
2: Prožila katarzia katarzy?
1: Áno, ale v poslednom čase už často nie. A práve to snažím sa nájsť nejaký nový životný spark, nejakú iskru a nájsť niečo, čo ma zase bude strašne baviť, že taká som nejaká trochu vypnutá v poslednom čase.
2: Dostáváme se k tvojí nový desce, krásní texty, dobrý beaty. Co bys chtěla, aby ten, kdo si tu desku poslechne, si z toho odnesl?
1: No, tak to podľa mňa mi umelci moc nerozmýšľame. Takže je to pre mňa ťažká otázka, lebo rozmýšľam, že keď ti niečo odpoviem, tak je to možno odpoveď, ktorá je taková vymyslená a ušitá na to, že už sa mne to niekto ptal, ale vlastne technicky chcem, aby ľudia potom prišli na koncert. aby jsme spolu oslavili tu desku.
2: Dobře, dobře, dobře. Tak já to zkusím ještě jako jinak, jo. Jenom vezmu ty názvy skladeb. Varit, prát, šít a rodit. Nikdo má donutí žárit na jiná děvčata, nebo děvča. Všechno mi padá. Čo když se to stane? Dala jsem ti život. Pozvím a neprýdem. Máme si čo povedat. Žena se stává mlhou, když se odnaučí milovat. To jsou strašně silný názvy. Co to s tebou udělá, když je slyšíš?
1: Ty názvy byly úplně jiné a deň před tím vydaním jsem si povedala, pane Bože, tak jako to nazvem, tak jsem to všetko přepsala a potom jsme nikto z mojich muzikantů jsme nevěděli, čo je čo a doteraz se snažím vrátit do toho, ako se volali předtím a vysvětlit jim, že to je teraz toto.
2: Vidíš to, já jsem včera tu desku poslouchal třeba po třetí a měl jsem skleničku vína a říkal jsem si, sakra, to je strašně silný. Děkuji. A přitom to vzniklo úplně random, přeházelo se to.
1: No, spíš jsem si hovorila, keď jsem vymýšlela ty názvy, že čo jsou tam také zásadné věci a že mi vlastně přišlo fajn nepomenovat to jedným slovom, lebo předtím ta prvá pesnička byla Vodný melón, potom to Nikto ma nedonutí žiarliť na iné dievčata bylo, to se volalo Healing a tak a to mi přišlo hrozně nudné.
2: Jo, tak myslím si, že je to i určitý takový jako atyp v názvu písniček, to bych taky jako asi k tomu řekl. Z desky plyne určitá srovnanost, vyrovnanost, je to přesně to, co vlastně bys třeba chtěla, aby si z toho vzal i ten posluchač, když to bude poslouchat?
1: To je úplně jasné, fake it till you make it. Ale budem ráda, jak všetci moji posluchači najdu v sebe mír, pokoj a stanu se vyrovnanými, ale...
2: Takže jinými slovy, u tebe se odehrává bouře, na desce se odehrává přijetí.
1: No, u mě se už asi taky neodehrává taková bouře jako kdysi, ale určitě starněm a blížím se k dôchodkovému veku, takže nějaké smíření s určitými věcami je na místě.
2: Mm-hmm. Pokud někdo bude utíkat k tvojí desce do bezpečí, protože ta deska to de facto vytváří, i když teda jsme si potom teďka řekli svoje, tak kam utíkáš do bezpečí ty?
1: Moje obľúbené miesto je môj pokojíček, kde spím. A najradšej som doma a keď nikto nevidí, že ležím v posteli aj cez deň.
2: Dobře. Je těžký přicházet v hudbě pořád se stále novýma nápadama, ať už v podobě textů nebo v podobě beatů, protože ta tvoje hudba je barevná.
1: No, pre mňa je ťažké skôr nachádzať znova ten drive na to, aby som si k tomu sadla a začala psať, pretože ja čiastočne delám aj svoj management a teraz počas toho vydávania desky, tak som to celé robila sama. A keď vydávam to s vydavateľstvom Slnko Records, ale ja organizujem tú výrobu vinilov, aj grafiky, aj všechno a v podstate na sebe pozorujem takové trošku vyhoření v tom, že ma hrozne otravuje robiť tie produkčné práce. A je pre mňa ťažké sa sústrediť a znovu si sadnúť k tej hudbe, pretože pol dňa riešim nejaké manažerské a produkčné záležitosti. Takže by som potrebovala strašne zase takový hyperfokus a zavriť sa a keď už si k tomu sadnem, tak je to pre mňa zábava a veľmi ma to baví, len tiež mám na seba dosť vysoké nároky, takže nie je to ako kedysi, že napíšem pesničku za hodinu a je hotová, ale teraz napíšem spoustu textu a potom to po sebe editujem a vyhadzujem a píšem to ešte počas toho, ako robím frazovanie a melodie.
2: A do toho ešte řešíš vinily a covery a klipy a koncerty a to je až skoro...
1: A peníze.
2: A peníze. Co sme pochopili, pretože cílem je poslechnúť si desku a přijít na koncert. Hned mi to tam naskočilo.
1: Áno.
2: Co si z prací na týhletý desce odškrtla?
1: No... Vlastně jsem zkoušela rapovat a bylo to pro mě dost velká výzva, protože přijde mi, že často v tom repe se schovávají lidé do takej pozy a hlasovej a do afektu a strašně jsem se tomu chcela vyhnout a ono to tam strašně sklouzá. A ty dvě věci, kde teda spíš bych řekla, že mluvím víc než rapuju, tak jsem to hledala dost dlho a i rytmicky bylo pro mě těžké najít nějaký vlastní rukopis v tom používání těch slov bez zpěvu. A takže by som si odškrtla, že nějak rapovat můžu, ale je to hodně svojské a doufám, že to nie je cringe.
2: Na mě to tak nepůsobilo. Tak, deska je venku, co máš v plánu s ní, kde všude ji představíš? Už byl nějaký release, nebo se chystá release? Byl nějaký křest, nebo se chystá křest?
1: Mali jsme listening session, ale budeme mať křest 30. září v Paláci Akropolis v Praze. A potom 8. října v Brně v kabinetu Mus a k tomu je celá taková malá tour a některé ty koncerty hráme s kapelou a některé hráme iba s klavíristom v akustické verzi.
2: To je hezký.
1: No,
2: to ten klavírista to... Bude já jsem ujetej na klavír, takže prostě jo? Akustika s klavírem je prostě úplně wow.
1: Já taky.
2: No tak jo, tak já myslím, že to máme za sebou. Ještě jednou blahopřeju k novému albu, ať se daří tobě i desce.
1: Děkuju
2: a budu
1: moc.
2: Se někdy příště těšit třeba tady na Rádiu Spin.
1: Děkuju, děkuju. Hezké léto.
2: Hostkou aktuálního vydání Spin Talku byla zpěvačka Katarzia. Děkuju, že posloucháte Rádio Spin, děkuju, že posloucháte Spin Talk. Od majku Rádia Spin se loučí a hezký večer přeje Roman Jakub.
0: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na Rádiu Spin.

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která bych chtěla číst. Tvoje krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči prostě hledají.

0: Rádio Spin.
1: La familia. Okay.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci.

0: bude stýské.
1: Československý speciál s hvězdičkou. Rapování bez pípání.
2: Jméno Vrejtr je mu víc než žena daný. Jméno Vrejtr je mu víc než žena daný. Jméno Vrejtr je mu víc než žena daný. Opětovně vzaný.

0: Československý speciál 962 FM Radio Spin.
1: Počuješ ten beat jako hrámigo? Můžeš hodit všetko bokom, veš, daj si pivo. Alebo ne.

sama. Ty víš, že musím z práce do práce. Vím, že bude lepší, baby mama. To chápem, už dávno netápem. Já chápem tu game. Ti zariadím gečko aj grip. A vždycky som vlastnor na fame. No tracky vždy líp.

Praha. Československý speciál. 962 FM. Radio Spin.

0: Rádio Spin Praha. Československý speciál. 962 FM. Rádio Spin.
1: Oh yeah. Aha. Starý můj.
2: Starý můj.
3: Starý můj.
1: Byl jsi?
2: Byl jsi?
1: Spízy.
2: Spízy. Spízy.
1: Abe, abe, abe, abe.
2: Abe, abe, abe, abe, abe.
1: Yes.
4: Viděl jsem tu kuru v klube. A vedel jsem, čo ráno budu. Vedel jsem, že keď půjdem domů, tak ona tam bude čekat jak půze. Jej kamož je randa ku buze. Vrabel

0: speciál s hvězdičkou. Nevybíbaný tracky československý scény na rádiu Spin.
1: Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Ten je tu Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad.

I tu zinir zbejt, jen táta bejt tu pro ní. Křečovitě svírám soudnost, co když to nebude furt dost? Co když to nebude stáčit někdy, vím vole, co mám mít za krcednost. Nikdy to nebudu stíhat, za krkem mi sedí síha, šeptám

klesáme hladce se západem 007 level, říkal jsem, že mám talent. Zapínám telefon, vidím její zadek v hlavě, slyším jenom reggaeton.

0: vítr, mířím, bang, easy, práce, díky všem.
1: Československý speciál.
2: Československý speciál.
1: Rádio Spin 96.2 FM.

Zdravím posluchače Rádia Spin, moje jméno je Rush a tohle je song Nepřítel. OK. Ja. Ha.

jsi, stůj si za tím, s kým jsi. Stůj si za tím, s kým jsi. Já nikdy nebudu věřit osudu. Já nikdy nebudu věřit osudu.

Dokud není konec, není pozdě, nejsi na druhé straně. Každý rozhodnutí ve tvém životě má vysoký daně. Mysli na to, až zas neuděláš nic, budeš čekat a marně. Budeš čekat a marně, budeš čekat a marně.

0: A pokud tě tenhle song bavil, určitě koukni, poslechni a mějte se krásně.
1: Tohle byl Rush s trackem Nepřítel v pořadu Československý Underground. Chceš si taky zarepovat přímo tady u nás ve studiu? Napiš na e-mail czsk@radiospin.cz a třeba se tady příště spolu potkáme.
2: Československý Underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na rádi.

nebyl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

0: Rádio Spin.
1: Co? Ty král, ty skvělá muzika. Ty, co to je za muziku? Jsem na ní zapomněl.
2: Jemná, ty vole.
1: No jasně, jasně. Já jsem si něco zapomněl v autě.
2: Proč tam nebyl, ty
1: vole? No jasně, no, já jsem tam chtěl přijít, já jsem na to zapomněl.
3: Tak už jsi se přepočítal, frajerku, co?
1: Cože?
4: Já, já.